Bědl náš je zdře a tu ješ. Nětko přinžeme k vědrovým vůladám. Čenca to očekuje nás s blakami Rajnča, Kurjava, ale potom, zo je se tuta zmínila, zmíme dře tožto svunca, tak nám znamenča vědra rjo věstče. V běhu dňa přidruža se potom tež raz tožem ročele, ale přijušem se so svunco ústo došč předrije, przeważnie, tak meteorologi opisają. Wostanie sucho, a to przy letnich 22 do 25 stopniach, przy czymś, jak jeszcze, gdyż so k tomu jeszcze słońce smieje, są tutaj 22 do 25, gdyż rady raz zdarza, kiedyś 30 być. Tež jutře zmijeme najprve raz došč svunca v běhu dňa, pak co potom dola mročele hišče přidruža a potom s tým tež švíjela a nevedro. Tež jutře stupa živé slibro na 20 do 24 stopňov. Štvrtk a pjatk zmijeme svunco a mročele ve vodmenje, vostanje převažně sucho, ale jenož také, no haj, poměrně čupvo.

0: 10 menšinu donna po 6 je. Nichto škodi z vás je zaujest, če čera večer tež hižo serbski program svišal. Pondželu šako vusilame tak rec 20 z Budešina. Junu vezo rano po zvučenem vašnju od 5 do 9, ale potom je ešte raz moda žoma večer od 8 do 10 narede. A moči redaktorejo Radia Zadkule su so čera večer s kumštnej inteligencu zabirali a s prašenjom, za čo so tuta vonje vuživa. Su modostni, štož vuživanje kumštnej inteligence nastupa, da tiš kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo ti za šunske nadavki, když ja tam imamo si nešto rozkvač tam, abo tam.
2: Also tak šedne prašenja, kišen si staje. Keď si šo džo hač to do Google zatipač a potom tam nekeke strone čitač?
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo da si doma nešmo raz od KI rozkvač, da za to lepo rozumim.
4: Ja vuživam KI drude za šulu, když do mě nešto vuživač, snano za nekajke přednožky v šuli.
1: Nic tak husto, also ja vuživam vone ChatGPT. Hajte, ja se prašam za nekajke pokyve, kiša trebam. Ha, haj, kaj kuže, tak drude, když mám za šulu nekajke nauky, ja trebam pomoc.
3: Ja to vone za šulu vuživam, ale te za šedne vece, kajš varič.
0: Potekim, jeli orientujemy się na tutych wotmach, wużywa w oprodzie niemale każda szula a każda szularka za szulskie nadoki KI kumsztną inteligencję. Ale zadkulario su se też z naopacznej perspektywy zabierali. Cyril Mark, student wuczarstwa za matematiku a informatiku, ste quasi runie miestem.
5: Wielki problem, ki se ja sam šun jako šulo te doživio, so zvučare započnu, spotaja se napšeče te KI stupič, to je v mojich očach jen zmlk, dokaž pred cimi letami za nic, a džen sa šent mene može zakazač. Hej, tak pravo za me, ja tež nesem žan rozrisane za ten problem namakao, ale je dobi jako vučo, pon započnič se tomu vedome bud, so jen te nadavki tak koncipuje, so jen KI jako přidatne pomocne sredk môže dôlič a nic zakázať, dokáž podstatu to nic neužíva.
0: Ale kak abo kotre nadavky mieli vúčerio staječ, že bychu šulerio přišiem pozitívny vuknenský efekt nazonili. Za to sú sa zadkulario tež s Jonasom Zündu rozmovili. Vunčini runie svoj referendariat v Lipsku a je nedávno při trénovaniu matematický KI sobu skutkoval.
6: To je tiež vážne, kak sú domáce nadavky miestem stajené, so dobia te dzieci tež opisać moc, kak sú one na úsledky přišli, abo tež to rozjasnić moc, a nic jenoš, ok, to je pravie, abo to je opak. Přesto je za dzieci a modostných vážne tež to zrozumieć, što ta KI im praj, a o tym přemyslić, a čo tež sova trichy.
0: Čas so menia, kumštna inteligenca, hajta služa hižo cvu kvilu k tomu, tež v šuli vizo. Ale voproči tije, haj přiručki, dže a kak optimálne stuti ekstremni technologii upravje vopkadžič, přijušim dale neexistuje. V nekotrých perspektivách sú moči rozvoj sonice čera večo rečeli.

0: 6 mjeńczynow do 6 čiche.
1: Nabožne słowo.
0: Tuto ma dźensa Jan Čepic z Gulova.
2: To pak měja zbožo, myslach se, jako možach krótko do wudrjenja wojny w bliskim wukodzie z Dubaja domoj lečeć. Ale runje tak, myslach neličomne razy w riskantnych, wopkadnych situacjach. Trochuju, zo wszyscy hižo dožiwichmy, woskočiwe situacije, kotre su derje wyšli. Jako wiery we kšesťan pak myslu, zo nie je šitko jeno z Božo, abo připad, ale skerje Bože vedženje, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotrež ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče džakovnosće. Šo z Božo v živenju nie je samozrozumlive. Zavěště můžeš myslič, to mě já s Božo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svůk dní má dženca na doku a zamovitosti kulovské osady Jan Čepic.

Aż tu se chyba kiszcze dźensa rano na naszym programie tak namaga, to su interpreća do dźensnišeho rania. Słyszymy Jana Redu z Tu skutkuju. Tež Marija Macina, jedžanca rana zase podla. A bez njeho vězo dále nejenže, bez dne se vencela medvice. A netko se da menšino po šestčích, slyšíme tež Teo Antušovu z Sem zakuzvaná.

0: Teja Hantušowa to bije ze sym zakuzwana a nadźijomne nešće vypšet, co išće od spara zakuzwani jednaču menšinu po šestčih je čas stavač, si myslu, z najmenša za nekotrih. Štož je v zajšvih mesacach při letanji s Čukamjencu nimo jo je snač novu halu vidžo, kotruž su tam tvarili. Tam je zavod Meetup nešto viace hač 3 milionu euro investoval. Vulki džel je sam zapvačil, neče 800,5 euro je od kraja Sakska dostal. Čera je zavod novu hangar Kamjencu votoril a svoje plane za steništo predstajil. Mirčin Venk bi tam na mestnje.
1: No, na 1500 kvadratnych metrach chce zavod Pujadva tvarić. Sú to Pujadva s elektriskim motorom, kotrež môža bez pomoci startovač. Za to je si Meetup prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvaria krus vajčenu pola döbelna, džiž má zavod svoje sidvo. Kamencu cedža potom s džilou hotové leta dva montovač. Tukvilu model hišče dále vujivaja, k letu konc leta cedža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja za Kamenc tež hišče dalše plány?
1: Aj, z dobom chce Meetup tu nedže 12-metrový cepelin vujivač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny v obkečbovač, napríklad, když chceš milino vody v regióne kontrolovač. Prototyp tajkoho cepelina je čera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe po takým povedce nad letaniščom Kamencu pokazali.
0: A čo dla je so zavod Meetup z Cuba za Kamenc rozsudil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny naličil. Jedna je, zo Kamencu hižo další zavod na automatických trutách sledží. To odlaž nové Vúžice od Kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke truty samostatný letač. To je vizo za ujíče cepelina vážne. Potom by Kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomá, když pýtaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So runie, že personál menoval, keľko ľudí dá tam netko dživa a što to za miesto a region rika?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nede junu 15-mi tre zavod žaden z vulkých dživodavariu Kamencu neje a tyž nebudže. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so Meetup mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivabí. Vážne pak tyž je, zo so leta niščo dôvodobne zaviešči, když je trebné, když je potajkým zavode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar zavoda Meetup same za sebe nestejí, ale je druhý z päť projektov, s ktorými šleta niščo rozšerieja. K letu chce so tam dalšia letanská šula zamiestnič a maja tam tyž dalšie hangary za privátne leta dva nastač.
0: Z Mirčinom Venkom sem so rozmujala, kýž by včera na votorinju nového hangara zavoda Meetup na letanišču v Kamencu. A s tým je krotko do bydl nasedem. Dobre ranie, tu strobí nás netko Jan Reda z Tu skutkujú.

Posobotniši rjed na Modrježdźenje přećiwo Braunschweig bu čahu randalěrowany. Dźe 200 apostafenow bě sobotu wječor z regiočahom z Lipska do Drježdźan popuću, po čimž bě, kaž policija zdźěli, ča zanjerodźene z činy pomorane a čahowy nuznik zatykane videowe kamery běchu wotlěpene abo zamorane. No haj, tež druze w čahu buchu worožení a skšiwdźeni, dla toho policija nětko přepytuje. Po čimž policija našim koncu to rozmysluje, do winy dom Bettina.

0: Wuspani, dobre ranje.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Česač měnčino, dona po vosmich je, ale nětko věnujeme se našemu témovému tydžení.
2: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.
1: Remeslo ma zvoty dno, šako so přeco praj, a ja s tym nie je než rube remeslo minene, ale vo sebe tež filigrane, ručne dživo. Časnikarjo například, te treba je cele mirne ruce, so bychu je než milimetry malke pokazov, aki zatvarili. Jeden Serb, kiž se na tuto povovanje zvážil, to je Jakub Zimmermann z Džirje. Před letom maj sme jo jižo predstavili. Tedy bi jišče ve vukubvanju. A dženca dve liče pozdišo, kak je se jo povovanski puč vuvil. Dživa jišče sam s tem zavodže, to sme so čera prašili.
3: Ja dživam tu kvilu jišče ve glasute ve tem zavodže, gdje se me tež jižo vuknu. A to je jen relativ vulki industriju zavod, rika milju jara vulke mnóstva na časnikach tvarimy. A v přichode, co ja pak skiery do remesnisko smiera hić, do rika tež časniki reparować, stare časniki restaurować, cyle jednore te viac wotminy mieć.
1: Tak zdzieli nam to młody Serb z nieuszydnym remesniskim powołaniem. Miestrujem zatwari Jakub Zimmermann tu chwilu cyfruki. Dokąd pakietoskiery tajkne sztokaż dzieło na masu, wopyta 22-letny pozytyż misztorsku szulu. Přichodže cesos na notiž ze samostatnik. Ze samostatnič. Časniki pak su a vostanu jeho vulka lubosč, tute tiž doma romadži. Cevu vubju pone časnikovu nižoma. Krotki artikel k temje namakače tiž na naši app MDA Serbia a vizo tiž na naši internetovi stronje.
2: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.

Sedm mjeńšinow po napo 8 je poladnjemy do protyčki. Přichodne serbske blido Sakskej stolicy Drježdanach, te je dźensa, a to wječor 6. znowa w Gorčmje am Tor, Vincent's 20s Pub. Wšitcy Serbia z Drježdana w okoliny se lubje witani na besadu Maćanej reči. Jutce cioch je zaso kofi cioch. W serbskim muzeju to šako je rjad zarjadowanju z přednoškami. Protika Moja Wóžica z tej tunkroć središčů, tutaž jako wukadža z leta 1902 posta, a je jeden z najwoblubowanějších a najdleje existovacích formátů ludového nakładnictwa domovina. Nasčiovaná protika ta dokumentuje oficiálnu wobrazovú politiku a serbské strategie k sebie zvičnjenju. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů skýčí přednošk, skvádnošť so vo obrazách vůměněč vo sebě pod hezvom sebě stereotypů Serbů. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. Nětko názemě však jsou tež jacere názemské wiki, konstudženě například týžo 21. raz v Vázu a Budeské měščanské bibliotece změlice prvně názemské čaporové wiki, tam změjane šelakoryše zajímavé věci, od děčacích věců přes samozhotověné debienky, keramiku a porclín, přes vůměnstvo a vůměné věci hač k antikskému čapory. Pjatk to bude od 10. hač do 6. A jeli máte tyž vy dalše termíny za nás, naši słuchario, šako sú vaši hosťo, zdžiče na mě přes našu app MDR Serbia abo na internetovej stronie môžete formulár vupielnič, termín tam stej a taký kalendar je namolovaný, tože celé jednore a potom sú tyž vaš termín tu vozivý.

0: nětko náš program je zo ještě nie nimo, krótko do cibel, genauer sem nie nětko poladnjeme najprjedy raz do Kamjenca. Štož je zalšich měsacach při letanišću Kamjencu nimo jeł, je snač nowu halu widźał, kotruž su tam natwarili. Tam je zawod MITEP něšto wjace hač 3 miliony euro investoval. Wulki dźěl je sam zapłaćił. Něče 800,5 euro je od kraja Sakskeje dostał. Wczera je zawod nowy hangar Kamjencu wotorił, a swoje plany za steniščo przedstawił. Mirčin Wenk bě tam na městnje. Mirčinje, što chce zawod MITEP w Kamjencu na letanišću činić?
1: No, na 1500 kvadratnych metrach chce zawod Pujadwa twarić. Su to Pujadwa z elektriskim motorom, kotryž móža bez pomocy startować. Za to je si MITEP prawa na hižo existovace modelu kupił. Jednotliwe dźěle za nią twarja krus wajčenu pola Döbelna, gdzież ma zawod swoje sydło. Kamjencu chcedźa potom z dźělou hotowe leta dwa montować. Tukwilu model hišče dale wujivaja, k letu konc leta chcedźa motorizowane Pujadwa potom zjeri produkować.
0: A maja to za Kamjenc tež hišče dalše plany?
1: Aj, z dobom chce MITEP tu niedźe 12 metrowy cepelin wujivać, kotryž samostatnie leta. Z takimi cepelinowymi trutami możeš kunčin z wyšiny wopkeć bołać, naprzykład gdyż chceš milino wody w regione kontrolować. Prototyp takiego cepelina je wczera hižo hangare krużił, a tyž Pujadwo su praksy po takim pojece nad letaniščom Kamjencu pokazali.
0: A čo dla je so zawod MITEP z cyła za Kamjenc rozsudził?
1: Za to je jednačel dr. Udo Berthold nedom jacore příčiny naličil. Jedna je, zo Kamjencu hižo dalši zawod na automatických trutach sledži. To odlaž nowe Łužice od Kamjenca hač do Wojorec a Zorelca testowy areál existuje, gdzie smedža šelke truty samostatny letač. To je wizo za ujiče cepelina vážne. Potom by Kamjencu ležonošt napšedajn, a nimo toho su drežďane blisko. To pomá, když pytaš fachový personál a kooperacijských partnerů za sledženie.
0: So rovně již personál jmenoval, kelko ľudí da tam netko dživa a što to za město a region reka?
1: No, s aktuálne cijomi přistajenými a perspektivy se nede junu 15 tre zavod žaden z vulkých dživodavarjů Kamjencu neje a tyž nebudže. Tola vyšší měščanosta Michael Preuss přivšim víta, zo so MITEP měšče zasedli a netko tu za inovaciemi sledží. Vun so nadžija, zo to dalších investorů přivabí. Vážne pak tyž je, zo so letaniščo dôvodobne zavěští, gdyž je trebne, gdyž je po takým zavode a ľudí užívaja. Město cešak je na kůždy pat zakovač. Tohodla nowy hangar zawoda MITEP same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektů, s kotrymiž letaniščo rozšerjeja. K letu chce so tam dalša letanská šula zamestnič a maja tam tyž dalše hangary za privátne letadva nastač.
0: Z Mirčinom Venkom sem se rozmówiała, kiž bě včera na votorenju nowoho hangara zawoda MITEP na letanišću Kamjencu. A ste mi krótko po cibel, genau sem 7 hodin 6 až 40. Serbski rozvoz tež den se rano zase z vami stała. Z Bettinu a Katku, dobranje.

0: 6 minčinow do 8 je a tu mam cele važne wopkadne pokiju Lubedžak svjernemu připosłuchari, kotruž je nam to runje zdźelił. Na autodroze smier Drež a na přiwotjezce Hellerau, tam stej wyskač sto je tam dovolene štuši, že potekim ze smiera Vužica na Drežane a to po až 4 tunjech gečbuje přiwotjezce Hellerau. Tam so wyska sto je kaž prajne tam dovolene na tute miestnje. A nitko, přepodam svoje do Kulowa.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca Jan Čepic.
2: To pak mija zbożo, myślach se. Jako możach krótko do wudrjenia wojny w bliskim wukodzie zdubaja domoj liczeć. Ale runie tak, myślach nieliczomne razy w ryskantnych, wopkadnych sytuacjach. Trochuju, zo wszyscy iżo dożywichmy, woskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako vieri ve kšesťan pak myslu, so ne je šitko jenoj spožo abo připad, ale skerje Bože vedženje abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotre šma spožo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče džakovnosče. Šo zbožo v živenju ne je samozrozumljive. Zavěště můžeš myslič, to mi jak zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje s žakovnosťou k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožné svoje k nej má dženca na dolku a zamovitosti kulovské vosady Jan Čepic.

0: Dźensa to swědči žilowje znatyserbski spisowaćel, dramatiker a wizotež rozwosownik Juri Koch swoje 90-činy. Madlinka Šočić je jemu k narodninam spakowała darik. Je zezběrała někotre dopomnjenki a zbožo přeče čitarju.
1: Kute prvnýš, čož mi do mysli přišin, že je jeho humor. To je krásne, serbski, kak se on se svojami rajka a se skajkými situacijami, kde on tu žort, se vůreba, to je krásne. A přeco zase ráde poskám například Božur a Knot Knut, jako netko taký paráde příklad za to.
2: Also nedom mi doma zúšin, že knia na úrocenu. Tun si mi asi zvuky zauri to štúčitava, ako si mi moda holca bola. Zonič o tem, kaj je moda holčec v Česke na gymnáziu, što mu tam všetko doživí. A Karine je to napísané. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektorače, v nakladnictve. Ja som tam mila tez Božo s ním na dživčacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavá zromadná dživo, když si mi tiež začišmila, že Juri Koch tiež akceptuje modych, když jo s nám druhé kritizuje, a nejsou ze všem celé tak zbožené, než mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vůn jo šece šíba napísal, vůn má jenu jara dobrú srbštinu, kterouž by ja se pšala, že ta so od vele, vele džiči a modest noch číta.
3: Ja som ja jenu knihu od noho čítala, když je so jedna stavizna z jeho džičastva, z horkou upisovala, z jenom autom, alebo jenom bunkerom, štež bolo, že som češko zranil a to je jara vele úskutko ve mni. A ja som veselú, že dávajú také spisovateľov po na serboch, ktorýž tako uskutkuje a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Hajú, rúne nieké vokoj jeho 90-čin jen veľa číta pa v serbských novinách ve vúľadku by přinošk a to jen ráde číta ka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské ryče a hajú také zmyslapone a haj vůbec hadrát víc na tu serbskou řeč, bo si jen to lávat někotrou škůli
5: a
4: co se psal.
5: A já ty z Hamburka jen postro, já se jara děre to pomnil na Jurija Kocha Sprina jako student, tam jsem se nebo Petro Menkom, byli ve Podstupujmě, a tam je Jurij Koch nám pravil, jak můžeme my a kdo by my lepě serbské písač, po sebe tyž liriku. To by ty jené, a potom jsme měli před někak 10 letami Hamburka jen ústup, a tam je Jurij Koch Sobočinou, a to si ja veselý bol, možno by ráno v rozmu, potom ešte mieli. Ľubi Jurio, tebi šo dobre a ešte veľa spomožných let.
1: Šo dobre k narodinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ešte.
0: Hej, to bych ju nikotre dopomnenky na zetkania s Jurijom Kochom a s dobom zbožo přeča jeho čitarku a čitarju k dženstnejším 90. narodninam. Přichodnú nedželu sú ešte v občanišo Jurij Kochy, jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K narodninám slúša viezo tiež národninská štučka a to z jeho pera. Zo je Jurij Koch tiež spilné texty za rozvoz spísal, to svišiče netko přichodným titulu Ideale, kotruž spívataj jeho džoka Anja Kochec a Handri Špitank.

Sie bědlki na dźěwěčje. Ideale jsme o ně słyšeli z pera Jurja Kocha, jubilara, kotrž ma dźensa 90. narodniny. Spěwaše jeho džoka Anja Koche, co to zhromadnje z naším hudźbnym redaktorom Sandrijom Špitankom. A tu su netko naše pokyvy z redakcie Serbskeho rozhłosa. Gečpu, šitkim drježdžanskim Serbam přichodne serbske blido Sakske stolice. Devot mi je so dženca, a to večo šestčih. Tun kruč znova v gorčmi am Tor, Vincent's 20s Pub. Šitce Serbia, z drježdana v okoline su na bjesadu mačerne reči vutrobne vitani. Juce Cioch, vod mi je so dalše zarjadovanje v redže Kofi Cioch, w Serbskim Muzeum. Tam zabieraja so juce z Protiku. Tutaj szako je z leta 1902 posta jeden z najwoblubowanejszych a najdlej eksistowacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Tam cedza so w tutym zetkaniu Kofi Cioch w osobie też z wobrazami z Protiki a serbskimi sebie stereotypami zabierać. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. Vaše děčo můžete hač do pětka přizivit za zromadný džín dekanátného dušepastorstva z Vorklec, a to pod hezvom Stark macht tak. Tam tematizuje všetné situácie děči a vo sebe to pod hezvom sebevědomé skručič. Dawaj za to wszelakie terminy, kotrzyż suszy na zemskich prózninach, junu 10 oktobra, to jest sobota, Nibelczycach, wutoru 13 oktobra Rajwicach, a zredu 14 oktobra Radworju. Taki zromadny dzień tun zaji so stajnie cibiedl Gnadziewicz, a skończy so potom po południu Cioch. Przysiewicz możecie kieszprajne wasze dziecko iście, hać do piatka.

0: móžne słowo.
1: Magenta na roku a zamówitost tři kuluskeje wosady Jan Čepic.
2: To pak mi jas Božo, myslach si, jako možach krótko do wudrjenja wojny w bliskim wukodzie z Dubaja do mojej lečeć. Ale runje tak, myslach neličomne razy w ryskantnych, wopkadnych sytuacjach. Trochuju, zo wszyscy hižo dożywichmy, woskočiwe sytuacje, kotre su derje wyšli. Jako wiery we chrześcijan pak myslu, zo nie je šitko jeno z Božo abo przypad, ale skerje Bože wiedzenje abo Boža předvidživosť. Tajke wokomiki, w kotrež ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče žakovnosće. Šo z Božo v živenju nie je samozrozumlive. Zavěště můžeš myslič, to mi ja s Božo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje z žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo. Bohu džak.
1: Nabožne svůj k nejmě šedženca Kulučan Jan Čipic na dokuhy a zamovitosti tamnějšie vosady. Pěč měnčinu dođevětších je, tohle je náš poslední titul džentnějšího rančo vůsovania. Pěč měnčinu dođevětších patekým netko zpívá Daniela Házec, Tysac Kruč.

lidujucego žurnalista, autora wesańskich obrazów, reportażu ze šednego dnia. Citarje a citarki literatury cestče se tebje ako spisowašela kenc najo stawizny, lubujo žywenje a vejojo zalepše přichod. Se tvorju basnje, krotku prozu, romane a živadvoje graša za šikne generacije. Tvorbe su rozmyslive, tež považne, tola humor nefelujo. Roman Žeduka Hanna jo se rozestajo z nemočimi staviznami. Basniska zbirka nadrožny koncert jo svojim casu byl važny gvoz se vomvožujúceje literatúre nuveje generácie. Roman Mjaze sedem mistami jo realistiska tvorba vo emancipácii młodych. Južo jisno si se přiobrošil témje zanicovania a ščita přírody. Si spiznal dvejotu mjaze industrielnym pestupom a vysudom lúži na serskim přikvaže. A si ju literárne predstaju v tvorbách kaž my umierjone kraj, Višnina, der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vetkvos jo byl velicný, napríklad se živadvovema grášoma Jagar Bagola a Sergi, a se úspech ochoskego vesnego živadva akli zmržnil. Ve všech tvojich textách pokazujú se veľká ľúbosť k živeniu a kryce tvojej maminej görnosaske, rovno tak kaž k dolnosaske. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvejeka, ktorýž jo se zasajžoval za zdržanie klitnego a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a velebocné literárne tvorenie a za tvoje tovarišnostne statkovanie, s ktorýma si náš cas a náš region, našu riednu Vúžicu, pregoval a jeju uvyše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Ľubše lúže, vítajšo, na ten svežen jasovy. Tužne mysli, Vestajšo, přečúria mi lážece, jo, jo, jo, žincio spíšen, žincio spíšen.